A ja se nadžam, za možu časi tiš vivaš v objed dženca svođeč dač. Znano, nihču škuli nejet, netko runje čopvuje, čale skýre zimnu lut líza, kvudnu limonádu pije, abo teku zimnu lečnu polivku, přetože netko hižo 6 a 30 stopňu tu budušinje, a temperatura ta drie dženca tiš ještě dále stupa, na 8 a 30 do 40 stopňu, to je v obchodě jara horco, znano, so dženca samo nuje temperaturný rekord v Sakske nastaj, tak čopvo ještě ženje nebe, juce pak potom, ja razprav o pásorkach, vokvodni na 8 a 23 stopňu, što ještě vizo přeco ještě jara vele, a potom od vútoru sem temperatura dále spadne na kúho vokúho 5 a 23 stopňu nás potom očakuje, a potom bývá drie bývú týdženia dále, a bude zimnejšia hač na 23 stopňu temperatura potom spadne. V přichodných dňach, abo tiež dženca večer, hižo očakuje nás poté, kým so temperatura tak nagle zmini, tiež nevedra a dešť, som čipná keľko dešťa, potom poprodže na nás všinže. Rostlinky drevičú sa jara veselili.

0: Naša drasta, kotruž šedne dži nosime jedrje, podriadovana vestim regulam. Hači to dživova drasta za šelakore vobvuki, drasta za šulski džin, abo naša neželska drasta. Naše kamory šak su zveča, de rebelnene, tak za mužeme so pravje zdrastčič. To reka se so hočacu drastu za najšelakoriše situacije zvoplekač. Kotre regule, abo tiž njevuprajne pravidva eksistuja, Rahel Zelnak je so s tem zabirava.
1: Naša drasta, kotruž se všedne znova vzvolime, nima nas jenž zdrastčič. Snano se je toho vedomi nesme, ale z nej bjeze svohu druhim nešto vo nas dželime. Drasčine vupraj nešto vo nami. Přeradži, dokaj přisvušame, je vúraz naše identite, ale tež na naš socialny status pokazuje. Přes drastu môžeme svojske vonkovne skutkovanie kytro voblivovať. A často spoznajeme všelakore skupiny, tež hižo na drastových trendach a vašňach, abo tež na funkcii draste. Jeli predstavte si raz všelakore pouvania, potom dokvadne viešte, kak vonivo vobornice abo kucha vupadate. Všako přeradí nám husto do hižo drasta, kotre dživo vosoba vukonia. Tak je to tež za Richarda Hauša. On živa v svojbnej kovarni v Pančicach Kukovie. Když bežo přes púč na dvo, ste Richard Hauš v modrom dživanskim vobleku na dvore před kluštrom, když je runie blachové stoupy zvadil.
2: Vona drasta, když kúži džen činin djen zanese, sú jama dživanské kolo, ta kapa, když sú druhý zotve, a von šede trie, to sú škytné trie, když hajt jama jednu železnú kapu a železnú pudu šmaja, a šesto škytá ja týdeš na nieke popučujo a nešto na no pane.
1: Dále treba kúva vyzotež vo sebi tú škytnú drastu. A runie na tutej kovarske pouvanie tiež dere spoznajeme.
2: Až sme nieké rune skôr, pon sa taký automatický helm sa užívač má, a to runia tie duje kúkavé, alebo je na fala, kýž sa skožujú, tá je pon tie vážna runia tá fala, kýž sa si s vojenom džuje, sa sa tam kúž škýta prel, to sa ta čupváta na kožu šinža a na draste. A hoj, pon vyzačne to rúkajť sa vážna sú, to tie šitne džen poprávam ja, sa sú rúkajť sa zotvač maja, a to runia tie návušníky, zase tu húchy týšky, tá runa s džovom, s železom, jo. To pomôže vôcť všetce.
1: A pri dživovej drasče v kovarni má sa tiež trochu na to dživač, z ktorého materiála vona v obste, skedžný Richard Hauš. Tak sú draste kovaria zväčša z krutie baume abo kožucha sotoviene. Plastikové pfate sú tu docvanie hoďa.
2: To celé praje, hej. A zrovna tá kumšná drasta s polyesterom od jatom problém, že sa tie škrytky na tie draste metajú a potom sa skrýš nič jaruš, to bolo jen kožucha alebo bolo jen džínco, tak jara nejo. Tam sa to potom skrýš hasne.
1: A s tým je tiež jasné, že sú krutké draste v kúhani docvanie hoďa. Tež jedli stúpajú temperatúry na 30 stopňov a viace. Kožu pre čopfotu a škrytkami škýtač je drevážnejšia, ač příjomný outfit za horce temperatúry. Celé hinejší divový vopsvet je povolanie ako přistajená abo přistajené v bance. Tam divo dáva samo husto dokvádne postají, kak maja so přistajení práve zraščiť. Dress code tu vyzo celé hinejšiu funkciu spielni. Tu nedobí drasta čivo škýtač, ale vúživá sa ako vysty kód v miesobnej komunikácii.
3: Jen si v jednom vysty míre tiež na tú ľudí tak skutkovať, čo so jen seriózne úpada.
1: Praj Petra Pechová, ktoráž dživa v nalutovaní v Pančicach Kukovie. A tak sú vysty drasta tiež pri horcích temperatúrach prostče nogo.
3: To říká Moniky, nemůžeme tak všinč v léče krutkých kolovách, abo so mám ja takyne letné tříje, je flip-flops, hej, takynic, abo tež jednory čenky košilce, to nebuch smího buď, tože to by mohu sporiadnou upadač.
1: Tak vůzvolí si ona zvětša dlouhé kolové, blúzu a žaket. V léče smě to tež poradný t-shirt buď, posebe vážne je tu, zo zvúraznia drasta přivšem serióznosť. Všako dieva sa tu s pieniezami. To dobíš doveru vúbudžiť a poriadna vúpanač, dodá Petra Pechová. A to má drasta tiež zvúrazniť. Sama v obkýčbuje ona to druže však rune tak.
3: Tiež ja nekle džem, tiež na jen zariad. A tam ja to tým očakujem, že sú oni predmet die poriadne zotvane. Ne, to jo ima tak. Tak, ješa to tiš rade mam, tiš a frizeričom, tiš ja vidim, tam ta frizerka je jo poriadne v kvosu. Ne, to se mi tiš ljubi.
1: Drasta ma so tu po taj kimke po uvanju hodžič. Samo jedi by dživo dao jasne postaju, zo maja so sobudživac v barbach filmového loga zraščič, by so to Petre Pesiovi ljubivo.
3: Dorika, mu mamo jenu vistu barbu, vod niš kolovu, abo vod tun t-shirt, abo ta bluza, ta košla, doby tiš jenu vistu barbu mieć tak, nebo mo žene problemu mili, ranero, kamora stać, ponadaš, što ja se budžiš jenca zase. Zatvač.
1: No tak by so prašenje pravoho dresskota za dživový džin vizu celé jednorevo tmúvivo. Ižo viacore leta vudáva Sábsky gymnázii Budyšin šulerský dženik. Od zajšvoj leta stia vy tutým je s druhým, tež doporučenie za to, kak milí so šulerio a šulerky všetný džin poriadne zvoblekač. Kotre drasty so tam vo sebe, jako so malo hodžace vobladuja? Šulský návoda René Viacvok mení?
4: Samo zrozumíme, vopričujeme my, so moda trendy sáča, ona je jenom tajka, jenom hinejša. Rúne, kaj so šulo zdrašča, stají so šon, tež to praše na hače to, šulským vodbieham, odpovedovace, abo nic, ja myslím, rúne von tu na extrém krotke košle, abo krotke kolove, abo krotke šate, šajna, čolce, abo holce.
1: Tak nesmeďa kolovy abo suknia kruče hač jednu ruku nad kolenom byč. Ruč ma celko nezavodžena byč, do reka, dekolté nesme pšera vúrezane byč, a tež brjuch nesme vidieč byč. Tak doporučenia Sábskeho gymnázia v Budyšine. Nitko sú so doporučenia ke druhému ráze vúdali. A što menia šulerio k tomu?
5: To sú dávali šelakore mene na otem. Ja som to tým bude kritisce vidžova, dokud štiede špite jene doporučenio. Jen si také myslel, hej, to samo nix no na naše draste, tak prajne za to prava dávaj a hatak. Snáno to nieke neho tak celé poriadku, ale dokud špite jen týpon jen šiene doporučenio, jen to pon tý akceptuo, dokud jen to so nedeby na to džiažiť.
6: Ja to skôr kritisce na okam, dokud so sprená na to nič nedžiaží. A to nazwie już tam nicka stej, a so szysza słysza, co to tam stej,
7: so. Ja słyszała, że te mniejsze słysza, bo to tak ochłosili, ale my to jak nie zajmowało, to jest mnie w posłynnym liczy wodu, ale hej.
5: So, niko trochę, niko na to lade, a so, nie to znano jak tak. Krótkie są niezutwier, ale w cyłku popom, so niczo nie zmieniło.
1: A runie tak mieszane, gajś mienienie szulerio je rezumie Renéa Viacvalka.
4: Ja sem te situacije zeznal, so so so šulorja tež na tom orientovali. A čuneš nic kužde, a potom smejen tež se na to zvožovač, respektivne na koncu tež jenu informaciju dač doma, jeli je to ze našeho posudka pšenavane. Pod draste sem.
1: Dalše konsekvence pak za šulorju nesčeuja. Všako su to jenož doporučenja, a žaden drastovi předpis. Tež na vyšej šuli v Slepom maja hižo viacore leta tajký šulerský dženik, rozpravia šulský viednik Jan Reho. Tam jeva so rune tak pokyve za pravý šulský dress code. Tute pak sú krúte džil šulského poriada a šulerio dobia so po nich meč.
8: Ha, bylem ja tý napanovo, že te šulere so nezdrašča tak, kež by to nekej jedný z javných institúcií odpovedovalo. To sú boli také vice, kež sú šulere šišli v aj takých kupanských ločach do šule, abo v dživanských trastách, abo v joggingových kolovách. A je to mestom nekej šotamnická stej, že si mu to nepšejemo.
1: Všako sú to tiež doporučenia za pozdejšie povovanské živenie. Dále žada si vyššia šula v Slepom tiež zo drasta prekrutkanie. Svobodný brúch a jara krutké draste tu dovolené nie sú.
8: Mestom je to tak, když nekej na holca šinže v takým špeketivým tope a to poradne upadá a nikto sa šestor nerží, ponti nikto ničo nepraje, no, a to mestom celé dere funguje. S tými joggingovými kolovami to ešte šetcejo, to sú nekej neulce zmenivo, ale mestom je to tak, že jen tom šulorytom pokiu dá, prošu nic jace šinč, abo ladajmo za to jene porane kolosi, v obstaraš, ali nihtu jace tam nekak boko nesmari, abo tak, přečelne tom šulori, abo te šulorce praja, a ponco oni te na to džarža, a za tam nisu žane nekeke čeže v tom nastupanu.
1: Dalši problem po ladrastu v šuli su pravicarske symboliki a marki. Tam so vučarstvo pravidvo nedalekova. So bychu vo sebe zakazane symboliki spoznali. Ale tež drastove marki, kiž nie so oficiálne zakazane, ale so od pravicarskej scény rade noša, sú učerem znate. Tak Jan Reho.
8: Když mu také nešto vidíme, pon mu tom šulore tie prajmo, poskaj voste to neke doma, ten pas, vo to štajno, alebo tak, ale po tých leblu, kaž napríklad Lundstil a tak dále, no tam je sa to neke do jednoho hinašo smera živia, tam mu tom šulore neke ničiace neprajmo. Tyko sa oni tež přečivo tomu pravicarstvu, aj Bobaraja, a se staraja, a hevak jen tam te celi jednorete doporučene da, abo to šulor, abo to prose, aj juce prošu iniciace. Vostaj doma.
1: Slepjanska vyša šula ma po telkim jasne readovane, što smije, a što nie smije, so v šuli nosič. V Nemske však nimamo za celý kraj plačace krute regule, kotrež předpisaja, kak maja so šulorki a šulerio za všedny šulski džin zraščič. Přivšem pak moža šule přes domový poriad šulsku drastu postaječ. Samo šulsku uniformu a domový poriad dun pfači. Tak je to tiež v Rakecach na Pavlovskej evangelskej vyšej šuli. Kak je šulska drasta vúpana, přeradži Michal Král. Kotrž je vúča na Pavlovskej šuli.
9: Za horka voko mu předám, ako môj dva myč, to je tak so od 5. až čo smutnika, bude mať taký polo t-shirt s našim logovom a tomu ona má tiež jednu vinočovenú polovo alebo jednu vinočovenú jaku, kaj si môj to upotája. A potom od 8. hačo 10-letníka majú oni bielú košľu, pak dujúľkovatú alebo kotkúľkovatú, tiež s tým logovom a tomu potom tiež jednu vinočovenú chvatu.
1: Nimo svojských devienkov a asesvárov je šulská drasta jasne postajená.
9: A že by nastupá kolovy, to sme tam so kusk sami mám práve tak uspýtať, dabar aus dem mestem butteli also aus unserem der regule chili so breit okay posten nicho ja bis eine die jane ulke loga aber tag was wir in die large problematik als prama zu der pravitzhauske draste dann zum d pechot um jua das ein prei jane loga dotze war das nicht im monito die problematik in die runde stat ja dann nicht in der upatschne aber nichts
1: dort potrichi wir so die loga aber nachischche na drasta so pravitzhauske szene aber auf schellagoruch politisch dran aber die marko miena gotrisch zvurasnia sozialne status nosse strohu marko aber nichts. A tež pola krotkosti draste je so šula na předpisy dojednała. Tak smedža so kolovy a suknie maximálne jednu ruku vyše kolena skončič. To pváči za hulce, kaž tež za holce. Drude pak je forma draste prostšie tež prašenie mody. Přes kotruž chcedža so šulario a šulaki zvúraznič. To nie je na evangelskej bauskej šuli pak problém. Tak dlho, kaž hoďa so draste do šulských předpisov. A když poladaš tak po šulské kudvě, je to jednotný obraz. Jenička věc, kotraž nedom napadne, vůčerjo, kodža v civilnej drastče. Ale čo dla popravom? Michal Král.
9: To je prašené. Ja vím, za počátku je to dávala diskusia, dupa te vůčerjo tež, jenom drastu nosič, praj na hajniče, ten kus rožiš je vidieč, vůčerjo šulo také, a toto nie je celé také ten faktor toto elitárno. Musíme jená svobodná šula, ústede normálne, kajž kuja druhá státná šula, tak sa to vúčalo tie jednory drasta, kajž oni šidne tie sú.
1: Štož pak šule rio do cua tak ferne nenamakaja, kajž rozpravia to Michal Král. Přivšem pak sú šule rio to s humorom komentovali.
9: Musíme tým čemestí, dúsa dys, fejsi nike ve liču činč také t-shirty, kýž sú tiež vinočovene pod našimi menami, tutne dio su posneto na 10 gepretzali, ha kužo mi tega tišo darili, a dusa desmo tih te kočimo, ale heva smo prajesi, mu ostamo naši trasta, smo je tutne rožde vici, a musmo s tom te poprom dere bili, a žo taj.
1: Prave dress code. To su husto tiš nepisane regule, kak maš so na přimjerene vašnje zrašćić. Například v nábožnym wobuku, gdy škodziš njedźelu do cokwe gemši, abo na wječi cokwinski svjedźin. Toto dla kóžde intuitivne wie, kak so zrašćić ma. Abo, gdyż za Petru Pechovu je to jasna wiec. Do cokwe maš si nešto poriadne woblec.
3: Poprom možec prajmo, przed Bohom sme myšli sam snite žojene, kako babu mamo ve vosach, abo kena švoblik upada, da je cilje žojene, ale tak poradne zotvač k tomu. Ja mogu sta to dadam. Also to, tu je to znano inak vidio, ale ja mogu sta to dadam. Aj, tako ište neče, da se kemše, to to je gajen svečen, najen svečen se ti poriadne sotve.
1: A v nekotroch vosadach maja za vječe cokvinske svjate dne, gajš bože čivo, samo vosebite dress code. Dež vopitaš jenož ve svojske vosadže cokvinske svjate dne, potom dre muža soči tamniše zvučenošče prostče jako norma zdač. S tym byn jedawno też Petra Kupcyna w swojej szwalczani konfrontowana.
10: Ha, da sem ja teda mianom miła jenu żonu jo. A da ja pom probus prawa, so nika bunu tym pinguinam. A wesa bra, gata to nika minisz, to nika minisz. Na wuta się sie czorny biło. A ja sem bra, naj, ha boas nic? Ona by kuloska wosada, ona bra, nie, ponas nic. A to by za mnie najszo prajne gajen szok, ale tak, ale ja to nie sem wiedziała, że to drugich wosadach nie o tak czorny biło, gaj się to szacu na kruszyca, bo ja inak to nie znaję.
1: A što iż nastupa dress code w cyrkwi? Što je poprawom z fararium? So wie. Na kemšach nosi svoju liturgisku drastu. Ale dobi zvonka toho, tež veste mu dress code izčehovač a spoznajomne byč? Gabriš Nauka, kiš je fara v Kulovskej vosadže, meni k tomu.
11: Pravo tak, jen ša ma jako svetne duhovne, šo možnost, ka so jen drasši. Jedne je znano, šon trebne niđe, zo jen spoznajomne jako duhovne. A to nekde treba na kuži pa četce bočju mešnjski korno, to nie jest tajne trzeba, ale za na przykład tu myśliski krzyżma przy rewerum, każdy prajny z one widzia, że to jest duchowne. Ja. Przecież jest służby, no, bo to po prostu szon lepiej. Ja.
1: A na takich chodzach dniach gaj sztuk wilu, smier, so wie, dziś fara raz daloge letnie kolowe nosycz. Takle zwoblikane przyjdzie z cokwe, przed kotryś zetka moj są na rozmowu.
11: Zjaniki o na przykład w Kulowie, a jo popono so zu rožo zmalu z temi virivimi pantanera z ledeše ja me z eno normalne košušine kaš netko napšivat no wo ne vidja što ja sem pon sjati ti činu što se na svetiše ustaj im stolu voka a pon to jo te što sa hace no što se primerene tomu akte kotro šin rune čini
1: duš ma gabri šnauka ti zrozumenje za svojih vosad noch Dus wat betekent Boji Dom na hoort zich niet, niet rastig.
11: Bij de naast zit er zo'n soort dat zo'n kusboele leger, dus dan gaat het rond om, of het Italiaanse pschiru nu, nou, daar zijn we niet eens zo'n jaren aan het, dan zijn de ramen ja niet meer zo wonen, of naaien. Dat is misschien een keer zwutsje naar toe, kijk, een Nimske Beji, nou, zo'n schoene kakotkie, dan gaat het zo'n knijer, nou, also, wanneer doe ik kus pasvat, dat is het probleem, dat is zo'n eerste kus om karakter je wat poeidoet. Pshet boom, je moet een beetje kachin, ja. Nou, dan zijn het wel een keer boeika wupikach. Als je een keer zorgwis in, maar dat is zo'n schoen, maar dat brengt me niet eens kadrasta. Dat is zo'n kus, het brengt me dostoine opala. Om karakter je wat poeide. Nou, dat is maar kus formu.
1: Zo, pshimiri, zo'n nasha drasta karakter is aan readovania, to je poprom dobre heslo. Pshet drastu však pokazame, dokaj punžeme, až tu sme. Do kotrych dołożnostnych cyłku słyszamy, albo kotru funkcję chcemy runę spielnić. Nasza drasta nas jenoś nie zraszczy, ale z dobą też wiele wo nas przeradzi. Cyle wiezy swoją. Tak podobnie, kaśtyś nasza mimika a gestika to czynity. A drasta jedre jeden z najważniejszych przyznamieniu przy naszym przyjednym występowaniu.
0: Kotre regula abo tež nevuprajene pravidva existuja kuo vokuo našije drastu, s tými so Rahel Zelnak zabirava.

Je nedźela a tuž mamy dźensa zaso dosć a nadosć poskytko zawas naše protičce stejo. Tak například dźensa v muzeju v běhu svojich stavíznů je serbský lud všako přečelské styky s druhými slovanskými ludami pěstoval. Tute letstotky dowe vlivy sú tež z bierkach Serbského muzea svoje sliedy zaostajli. Na vosebite vedženie k tomu, sče dženca preprošený serbskorečne vedženie započne so pečich. Drežďanscu kapelnicu vôtuje dženca na předvečeru patronátneho dňa Budinskej Tachanskej cirkvi Sv. Petra. Večer šestčich tachanskej cirkvi nešpo duchu neje hučby. No ja si myslím, tam bude rejne kvotno.

0: Všemožné zariadovania a svedenia sú so konstitúdenia hocete dla odprajli, nic pak premiéra staví znovu krabače v Kurjavie samoty, včera večer čo rumcu. Pône dvo ľudí derie přijotované zariadová a Bettina Wenderotová s mikrofonom vosrič publikuma.
1: Jako cíči kruč gong nad krabatou mnom zaklinčí a pomohu boboline na tribunách vomelkne, pokaza termometr hišče nešto nad 33 stopňu Celsiusa. Vúbše dáte dom, tu a tam vešľuje si publikum s programovým zešiukom čop v boveto dome zvoča, to lači, kýž sú žádny zastupný listčík za predstajenie dostali, chcieťa tež pri tropických temperatúrach predstajenie doživiť. Potom zoje so 2024 nový cyklus krabatovie stavizny s titulom Na spočatku je svetvo zahajú, kýž by potom loni s vodychom naurota pokročoval, raja lica netko cíči džel cyklusa Kurjavie samoty. Pisanych v obrazach zahají so scenéria s vesový domkovanku a serbským spevom. Vosrič serbskeje germuše pak zivitaj so naraz mystiskej v osobje, pumpot a lesna volava dževana. S pomocou čorneje kmotry a čorneho mynka spytaja čmoje moci krabata z pravého puča votvesť. Přitom votmenia so efekty spisany Kurjavu, vonjostrojom a akustickými elementami. A tež te abo tamne serbske zvovo na jivišču zaslyšiš. Přestavce je skvadnosť, so po rynkach přiladovarju rozladovač. Oni sú zdjela dlie, hač 2 hodiny jizby nasozali, zdjela pak miachu tež kročí puč ze serbskych so. Mez nimi Veronika Kalinučce na zmanželským.
2: Ja sam drugi raz lica tu, a hej, mi so, tukaj so mi loni takera ljubost se zas obšedezova, si s mojim mužom ju dojeć, a šak ja tiš tu spivaku, tu hanku znaju, a lišče je na pšična jac.
1: Dobru pšičinu so do čorneho komca podać, mieše tiš skupina vesneho tovarstva domizna, kiš lica krabatovu staviznu ze žninski kronu skrosčic podpira.
3: Dokaž naša krona, kde su našu kronu trebali, a da smo mu kratki dostali od njih.
4: Bojazno tu ja, tu išto raz sem, ale na predstajenu prvni raz. To ne je špatne, ale misel kus jara kuri.
3: Jara te spev ljubija, a te tekste dišin. To može poskati, da je ten tekst svoši ljude, tako s češko, ali te spev sem jara ljubija.
5: Misel poprom ljubi, so ne ono sas se spevija, te spev. To ten ne je tak bojo. To nie je to sask. Hone sask je to vonši išvo, to by kustajke napiate viec.
4: A ten co ambiente je uvediš vone to raja, to je ošo dostojne hotovo odbavo. No, když je te započatky na te se musli z tej muslu so noseć je uništo natvarič, a nikaj je to tak dohotva ne vidži. To mašo nie nevučko.
1: Spočatki krabatúru pod húvom nebiom šako sahaja hižo do leta 2012. Tedy biehač do leta 2023 externá agentúra za vúhotovanie špektakla pod húvom nebiom zamovita. Od 2024 naveduje kultúrne centrum krabatúru mn režii mladého návodu Antona Fuchsa staviznú o krabače. Kež rekne von po predstajeniu, je so tiež lica špagát radiu. Špagát mes profiemi a 70 lajkami, mes džičimi, šuleriemi, hač kvomenkariam, najstarša rajaka zeuse je 80 let, nemoča 8. A špagát mes serbskimi a nemskimi elementami. Anton Fuchs.
6: Gabriela Linak unterstützt uns sehr gut bei der Phonetik und auch bei der Aussprache. Auch für die CD hört sie extra nochmal rein, bevor wir es sozusagen ins Presswerk geben. Und wir haben natürlich auch die Unterstützung von den ganzen Brauchtumsgruppe Schwarzkolben, Krabat e.V., die uns dort auch bei den Sorbischen, was die Trachten angeht, aber auch dort Aussprache oder Tradition noch zusätzlich für, weil nicht alle, gerade die Schauspieler, die kommen ja aus München, Berlin, Dresden, wo auch immer, die nicht alle Berührungspunkte schon mit dem Sorbischen hatten.
1: tak su čera najebač hocych temperaturu, šice dvimaj rečomaj svoje mysle dere riadovali a na jevišu před krásnej mynskej kulisu pokazali, što ve nich ci. Jedna z přiladováku, kotraž so kužde lito na krabata veseli, je rozsvita Kleinmanua z Rakec.
7: Ni cíle započátka znanovo cejčo razrad podľavo tak. My sa poprám šo ľubi také. My sa tiež ľubi nekie moje dlázo. Ja sa opetovať, to na tribína, to nešto zomúžate, to dere sobu, to nešto doživiť. Preto sú jen ešte blída dlhéka boli si započátku, kde sa prudku sejčo, musíme s Božom, máme prudku, ale záde pa nese veľa víča rúde. No a nekie tá tribína, to je rejna, to je záde popravte veľa víča.
1: Najviac predstajeniu je však hižo od nalieča sem vúpšedate. Kaž rika na homepage zariaduvaria, pak dživaja stajne na tým miestna na tribúnach ište optimirovač a dalšie kontingenty stvorič. Tak zo so vúpvači tola ište raz na homepage krabatúho mňa poladač. Klitu chceďa cyklus potom ze štvôrtym džilom na koncu je viečnosť zakončič.
0: Bettina Wenderotova je potekým vo čerovšej premiérie letušie stavizny vo Krabače rozpravjava. Kožde leto vopeta dživadlo spektakl po tvojom nebjom na 20,000 ľudí. Hač to 19. júlia leca raja a nekotre jednotlivé tikety tam samo ište maja.

Pomerbo lubi pracja a lubi sotre. Słowo mir znajeme šice hižo z časa svojeho dziečactva. Za mnie bije mir doło niż to cyl normalneho. Jako dziečo a morostne sej myslach, so wotmivaja so wujne a češke krize jeno štalo kopreč. Miach začuče, so tajke ništo ani Europu, ani mir vosobinsce nepotrechi. Wobladowach wele biblijske tekste, abo stajne modlitwe wo mir, jako nischto, što ich luči predauschich časo nastupasche. Myslach se, so bycho so mechanisme, zjednočenich, narodo, a ich wistotneje rade, woto postarali, so wujne, doskunschne, seischwostschi, pschisvuscheja. Smirlewe revoluciju we wukotnej Europie, a se sypnjenjom komunistiskich režimov zdaše so tuta nadja voprauče krutko před svoprauženjom. Dženca vime, so neje mir samo zrozumlive. Tež ve Europje su zaso vujne a voprunjenja. V Nimske su svade a pačenja nastali, kotrež mnoze ludžo prede vočakovali nebychu. Teotla skutkuja biblijske tekste a stare spive vo pšeču zamierom tukvilu za so jaro aktualne. Jezus pak tež sviate Pavu a druze japoštojo vedžachu, so vopravčite mir vodsamo nenastanje. Vierjachu so kujšte čvojek nutskone nemir ve sebi nosem. Často mysliš najbrede na sebje samoho, a chceš svujske zajime přesadžič. Když čuješ so nadpadnjene, abo nespravne vopkadžane, môže z teho svada roženje, abo samo namuc nastač. Ja pošto Pavo by praju, so nemôže vopravčite a trajne mir jeničce přes čvoječe ideje, abo dobre vodpolade nastač. Stavisne po jeho minjenju pokazuja, so trije se ľudžo hižo doo mir žadaja, ale přijušim přeco zaso vujne a konflikte nastavaja. Sviate Pavu viri, so dirbi so mir najprede ve vutropje, kujš toho jednotlivoho čvoveka započeč. Tajki nutskone mir, přes víru do Jezusa Kristusa nastava. A když so čvovek s tutym mirom napelni, môže jun tež trujim dále dač. Tehotla máš Boha v modlitvě vo mir prosič a jeho čakonie přiuzač. Z tute je příčiny písa Japošto Pavu poune nádžie křesča nám v Rómě takle. Nepváče nikomu svusč ze svusču. Starajče so voto, štož je čestne před šimi ľudžimi. Jeli mužno, kelkož na vás záleží, mejče mir ze ušimi ľudžimi. Nedaj so převinič od svého, ale převin sve s dobrým. Sviate Pavo viri, so je to sve vopravčita muc. Ona nepokazuje so jenož pola druhých ľudži, ale tež v kujištym čvojeku samym. Tehotla dirbiš přeco zaso přečivo špatným myslám, hýče, egoizme abo namucu vojovač. Runočasne nás sviate Pavu vuči, so dáva bo čvojekej muc so svemu spřečivieč a to dobre činič. A to nic jenož přes dobre kupvanie, ale dokež křesťan přes kšencu a víru do Jezusa Kristusa muc dobuđe. Rozsudne je, so vime a virime, bo nas lubuje a přijuza tajce kajš smy. Štož čuje so od Boha přijuzate, môže tež druhých ľudí lušo akceptovač a respektovač. Jako křesťenjo so modlime, so Bože kráľestvo mir přinese. Tute kráľestvo nenastanje přes namuc, ale když přeco viace ľudži do svojej vutrobe Boži mir přivozmiem.
Amen.

Motlime so. Božo, naš vumušniko, ty vopnoviš a vodžiš kšesčanstvo přes svojeho ducha. Spoš nam duchovnu muc, so bychme tebi ve vopstajnej virje a poslušnosti služili a tak tvoj zakujen dopjelnili. Přes Jezusa Kristusa, našeho knieza, kiš je s tobu a se svjatým duchom žive a knieži od věčnosti do věčnosti. Amen. Požonuj a svarnuj vás všeho mocne a smilne Bo, vůdc a syn a svjatý duch.

0: Ake perfekt na molječu, sluša vezatež Beach Tura.
1: Zatkula.
2: Prenje dve staci ste sožno minovoj, s tým je naša Beach Tura Zatkule potek im úspešne zabežala. Modro-červená bila, to nie je jenož moto, když naša ubranka za bulom honi, tež na C-čej staci v Nebelčicach veselíme so na váš outfit v našich serbských barbách, kež předso zetkáme so 17 hodín cíceči, s dubkom 6 so potom prinjara zavízda. Športy zdar!
1: Zatkula! Zatkula!
3: Nic zábeč!
4: Júce večo!
5: Zvětujen šulí byl, či docela tak právě pajč, nemožu, što jsem tam

Zavešte žio se tak mugim ľuďam. Tuci v přírože jaseliš se nad jeje vielera košťu, nad barvami a jeje veniu. Bdejal byš viele cestevence blízko natúrie. My naturu idealizirujeme. Rozmijoš, až su pela kumštne zapoložene a obživane. Rozmijoš, až hryry bomu na kšomje pela nestoje tam případne. Vieš, co je usuka veda, obtvarženie briogu, pedujmienie. To šo si južo slyšal. Kak obširne pak človek zapšimuje do přírody, to cesto nie je ona mimo dokradnejšego pegledania jasne. Za vedogospodárstvo to snaž plašiš im viecej, nemáme ga z ním šedne cyniš.

Žinca živaju s šeškim redom v našom regionie jano riedko. Gledaju južo pši vetvardovanju vedu na štít přírody šonujúce napšaue. Njega jo to było inac. Přes opisovanja Alfreda Kjacmarika pak tak rozumieš, kak mecnie jo vedogospodarstvo zase obvlivovalo krajinu pši vedach.

a jušio serski program zažinca mimo. Víče deses gojnsne zase ochvožíš. Pensme zase za vás tu s frušným programom. My rozpšabijome, co majú absolvente letosnego Zorja projekta prétk. Lec jich dalčna droga dále zvezana jo s tým serským. Nintogaž sú úspešne absolvirovali svoj rečný kurs. A my chceme vás napnete ceniš na ten veliký umiovský projekt Lausiciade, kenž přiduce týždeň pětk svoju premiéru svieši. Anna Zachariasolc ulicujo nám, co bužo tam šo serského pedla. To šo vám víče prezentirujo moja kolegoka Anja Kochojc-Švarcová. Ja som Diana Šecová, ja se nento rozšoknujom. Gledaj šo nase a na vašich susedu a mišo se derje.